tvar som når, det som når, aha, det som bogi, bogi, bogi, bogi, bogi tvar. Stejna čveč se ne sekiram, se na deremin napremaširam, se po svoji pameti odločam, no rostoplo vam priporočam, če želi si kdo od vas no.